0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Iles Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte. Báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.

0: jako mladej, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
1: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
0: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem. První myšlenka byla vymyslet vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky, takže.
1: Ty seš nastavením kočičkofil,
0: Ano.
1: vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kotřičák je Valerian,
1: Valerian.
0: Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takového toho tygra, takového toho
0: Jo,
1: krásného,
0: jo.
1: velikého, mně se to strašně líbí.
0: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
1: Dosť,
0: Takový
1: jo.
0: malinký.
1: To je takový malý tygře, že jo?
0: Ano.
1: Ano.
0: Takže přesně jsme museli vymýšlet ty
1: Já, když jsem se
0: velikosti.
1: koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
0: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: Já ti dám dobrý
0: fotkách
1: marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: je
1: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s no,
0: s normální
1: normální kočka,
0: kočkou.
1: běžná kočka, jako je v těch pracích,
0: Jasně.
1: běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné, to,
0: No,
1: a máš tam
0: určitě.
1: hned jako trháček.
0: Pravda.
1: Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pss,
0: No,
1: a bude to
0: bývá
1: jak
0: to.
1: ve skartovačce, že jo.
0: Ano, ale tohle to jsme mysleli ještě právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různé srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebekvalitnější a je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo? To vem to koupíš jednou za čas a když to
0: Jasně.
1: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, ta se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže.
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou na vině politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak

0: Je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to,
0: Pojď jde.
1: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmlouvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
0: Tady na jihu
1: útulek.
0: nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. Se v dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
0: Bez toho to nejde.
1: jasně, ale u nás a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle

0: to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci,
0: To jsem si myslel.
1: takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál
0: Tak
1: dobře.
0: a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, tohle, tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si, tak a teď si udělám radost, kam
1: Tak
0: to bude?
1: teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je to prostě takový můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba
0: A
1: navštívit.
0: já ti to tak trošku splním, já ti, až si sedneme do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to
1: A
0: skvělý
1: já ho
0: chlápek.
1: znám.
0: A on tě tam může vytáhnout.
1: Dobře.
0: Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi
1: Tak
0: nemusím,
1: si jo.
0: ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala a on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka
1: Přesně.
0: provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo,
1: Ne,
0: ale
1: ale
0: budu ti
1: určitě.
0: přát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fandá, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam
1: Když,
0: vejde do toho,
1: tak, přesně
0: ten
1: tak.
0: pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou paníci přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu,
0: Budeš,
1: ten
0: to
1: si
0: máš.
1: vždycky
0: Budeš si ho
1: udělám.
0: brát sebou.
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to
1: Můj
0: hrozně
1: kolega.
0: komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není
1: Ne,
0: ono.
1: to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju
1: Já
0: a
1: taky moc
0: přeju
1: děkuju.
0: samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Dámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kršeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

Málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město tu zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo. Jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Vilouzové, jenž se na nás právě nyní z království na Vyspě. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň i náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct. Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají takzvaní Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na kuličky pro auto.
1: Ale no, kuličky jada je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna. Do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo. Tak mají hokejisti. Tak dneska budeš crnkálista.
2: Agent 006.
3: Tak.
4: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
5: Dobrý.
6: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytlíčku, vyndá

0: si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají, nejdřív nahází čtyři kuličky, střídají se mezi tím a když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvenkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Tak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Mm-hmm. Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
2: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
4: A jméno?
1: Tak, a kdo je do školy?
0: Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
5: Kolika ty byly? No jasně, no. Kdo vyhrál, kdo byl druhý, třetí, čtvrtý.
0: Pojedeš další čtyři lidi.
6: Pozor, pozor, vážení závodníci, pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
7: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
8: Jo.
7: Takže 3, 2, 1, kuličiáda je zahájená teď.
9: Hurá! Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
10: Já mám zelenou.
9: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
10: Celý zelený, všechno zelený, všechno žlutý.
9: Tak.
10: Ty jsi ale rád.
9: Jakou máš?
10: Takže
9: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme, takže první začíná 101.
11: No, nic. Nic, můžu si to oběhnout první, tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo?
9: Zelená.
11: Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem. Jsi taky tři další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl čtyři kuličky.
9: Ne, tak obráceně.
11: Tak, jo? Tak dejte mi kliky. Tak. Tak jenom lehce, pomalu. Tak, no vidíš to.
10: Dobře.
11: Tak.
12: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
0: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako důlky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
12: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
0: Ano, jo, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
12: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
0: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první dva hody obě dvě kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby obě dvě kuličky nebo se čtyři dvě hodil do důlku hned, ale přestože hodil dvě kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty jak dvě zbylý tam se mu nepodařilo dát.
12: Výborně!
13: Za 100 bodů.
10: Ale to je hodně 100 bodů. Ale
12: hráli i dospělí.
0: Dospělí hráli taky, rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí, bylo to vynikající.
10: To si děláš ze mě srandu.
12: Ne. Počasí vyšlo.
0: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na čtyři kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
3: Hrál jsem mi tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nadařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
12: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
3: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamtom, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký.
12: Trénovala jsi?
3: Ne.
12: A po kolikáté se tady účastníš?
3: Asi 4x.
12: Poprvé jsi vyhrála?
3: Jo.
12: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
3: Podle mě to byla nějaká náhoda.
12: Ale ne, ne.
3: Jo, asi jo.
12: Kdo umí, ten umí.
3: Můj táta taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
12: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
3: Filmem.
12: Prosím?
3: Filmem.
12: Filmem. A jaký, už víš?
3: Nevím.
12: Co říkáš té atmosféře tady?
3: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
12: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
3: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
12: A ty jsi tady odtáď?
3: Ne, já jsem z Prahy.
12: Ty jsi z Prahy?
3: Já tady mám chalupu.
12: Takže tohle je bezvadný relax?
3: Jo.
4: Kás. Toto si děláš, kozy.
8: Nedělám.
4: No to ne, tohle. Ježíš, kdyby jich kdou, tuhle tu, co je blíž ke mně?
8: No, tu vlevo.
4: Jo, tu ke mně.
8: Tři, jo?
4: Tak asi si to pozbírám, jo?
14: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice. Posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand de Sfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb de Sforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. Mm. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila, spíš trošičku, než abych, ne, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Uh-huh. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž, 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavuju jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takovej jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce,

která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Horčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohně hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. No. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v téhle společnosti, kde se musí starat sami
2: o
1: sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, no, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přižívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla v opatroní.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: Favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávěl, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si sklidíme spousta různých těchto, ať mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci

0: Stalo se mi taky to v životě, ale
1: to tak je.
0: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.

předsedo Národního výboru a místního JZD. Gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě jim přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet. Internet pro každého.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice. Posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand des Fours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb des Foursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila, spíš trošičku, než abych, ne, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž. 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavuji jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takovej jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

Horčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už

0: se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, když jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v této společnosti, kde se musí starat sami o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým. A já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přežívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla o patroníž.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postál by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: Favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávěl, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skladíme spousta různých těchto, ať mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi nějaký docela v životě, ale
2: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.
2: Tak.

0: Vlastně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955. Lidé tomu začali říkat fronta na maso. A my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Rozpojte, nedaký rozpojte.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímá.

0: Zajímavost pro turisty, když tu projíždí na kole, a jak to vnímáte vy?
1: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili, ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí a je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nad standard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže no. Vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže no. Těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej. Malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ale ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháče. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla, Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá psss,
1: no,
0: a bude to jak ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslím, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to bude sebe kvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet. Že? To vem to koupíš jednou za čas. A když to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem jí za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, ta se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho Pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě...
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekne si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je to prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A a on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím, ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala a on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo, ale budu ti psát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničce přihodit i pro sebe.
0: Sandy.

0: aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky přeju
0: samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kešeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

Málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město to zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo. Jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Jouzové, jeď se na nás právě nyní z království na Vyskej. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct. Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte.

hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické. Moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na kuličky pro auto.
1: Kuličky jada je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna. Do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo, tak mají hokejisti, tak dneska bude Cvrnka lista.
4: Ano,
2: agent 006.
3: Tak.
5: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
6: Dobrý.
7: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytličku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají, nejdřív nahází čtyři kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvrnkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Tak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Jaký říkají doma, fando nebo fanoušku?
6: Lásko.
1: Aha.
8: Tady paní.
9: A jméno?
1: Tak,
9: a kdo nejlepší?
7: Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
10: Kolika tý byly? No jasně, no. Kdo vyhrál, kdo byl druhý, třetí, čtvrtý.
7: Pojedeš další čtyři lidi.
11: Pozor, pozor, vážení závodníci. Pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
3: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
12: Jo.
3: Takže 3, 2, 1, kuličiáda je zahájena teď.

0: dej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vypem si jeden pytlíček.
1: Já mám zelenou!
0: 103 je kdo? Vypem si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
1: Celý zelený, všechno zelený, no, všechno žlutý.
0: Tak.
1: Ty jsi ale rád.
0: Jakou máš? Takže nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme, takže první začíná 101.
2: No, nic. Nic, můžu si to oběhnout plní. Tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš?
0: Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo?
2: Zelená.
0: Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem taky tři další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl čtyři kuličky.
2: Ne, tak obráceně.
0: Tak, dejte mi kliky. Tak.
1: A je poslední.
0: Tak jenom lehce, pomalu.
2: Tak, no vidíš to.
1: Dobře.
0: Tak.
3: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
4: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako dílky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
3: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
4: Ano, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
3: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
4: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první dva hody obě dvě kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby obě dvě kuličky nebo se 4-2 hodil do důlku hned, ale přestože hodil dvě kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty dvě zbylý tam se nebo nepodařilo dát.
3: Výborně!
5: Za 100 bodů.
1: Ale to je hodně 100 bodů. Ale
3: hráli i dospělí.
4: Dospělí hráli taky. Rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí. Bylo to vynikající.
1: Tak ty teď zahrájíš, tak to to si děláš ze mě srandu.
3: Ne. Počasí vyšlo.
4: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na čtyři kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
1: Hrál jsem mi tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nedařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
3: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
1: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamtom, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký.
3: Hmm. Trénovala jsi?
1: Ne.
3: A po kolikáté se tady účastníš?
1: Asi 4x.
3: Poprvé jsi vyhrála?
1: Jo.
3: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
1: Podle mě to byla nějaká náhoda.
3: Ale ne, ne.
1: Jo, asi jo.
3: Kdo umí, ten umí.
1: No, můj táta taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
3: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
1: Filmem.
3: Prosím?
1: Filmem.
3: Filmem. A jaký, už víš?
1: Nevím.
3: Co říkáš té atmosféře tady?
1: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
3: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
1: No, že tu mám asi kamarádky, bylo to tu super.
3: A ty jsi tady odtaď?
1: Ne, já jsem z Prahy.
3: Ty jsi z Prahy?
1: Já tady mám chalupu.
3: Takže tohle je bezvadný relax?
1: Jo.
2: Kás. No to si děláš, kozy.
6: Nedělám.
2: No to ne, tohle.
6: Čiže jdu pinknout, tuhle tu třeba je blíž ke mně.
2: Jo, jo, tu ke mně. Tři, jo?
7: Tak asi si to pozbírám, jo?
4: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod co ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila spíš trošičku, než abych, ne, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž. 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavu jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takový jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Horčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, když jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. No. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v této společnosti, kde se musí starat sami
2: to
1: o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, no, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přežívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla o patroníž.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 000 v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: Na škodu favorit, že jo. Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávil, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skledíme spousta různých mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi jaký v životě, ale
2: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.
2: Tak.

0: vítáme vás v Záhorčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Teda spojte, hledajte.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malčína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je ano, jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září.

0: září, na začátku října. No a pak jsou to takové ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 000, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 000 od firmy, když u ní zůstanu.
1: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
0: Ne, zatím o tom neuvažuju.
1: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
0: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Mylný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
1: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
0: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo toto neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
1: Ale bez problémů se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
0: Zatím ne.
1: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
0: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Mylná.
0: Kde tam bude Farma Mylná, no možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny raními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Mylná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AgNet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AgNet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte. Báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, a nebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky, ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: odpovědí. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co si jako chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháče. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to jsme se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to Jasně. bude sebekvalitnější, a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí paníček taky uklízet, že jo, to vem to koupíš jednou za čas, a když Jasně. to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčiků a musíš uklízet pořád, takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, mm-hmm. samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
1: Mm-hmm.
0: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat, a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu. A
0: on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu,
1: tak
0: jako tak. Takže Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže tak.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, tak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. Když... A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor. Mm-hmm. Hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho Pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulku.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím.
1: Tak si, jo.
0: Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. Mm-hmm. A on je takovej prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
1: ne,
0: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří. Ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebou?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to
1: nejde. Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju děkuju. Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kešeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město tu zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo, jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Jilouzové, jenž se na nás právě nyní z království na Vyspěji. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct. Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají takzvaní Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na kuličky pro auto. Ale no,
1: kuličky Jáda je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna. Do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo. Tak mají hokejisti. Tak dneska budeš Svrnká lista.
2: Agent 006.
3: Tak.
4: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
5: Dobrý.
6: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytličku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají. Nejdřív nahází čtyři kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvrnkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Tak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
7: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
8: A jméno?
1: Tak, a kdo nejlepší?
9: Prostě... Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
10: Kolikátý byli? No jasně, no. Kdo vyhrál, kdo byl druhý, třetí, čtvrtý.
9: Pojedeš další čtyři lidi.
11: Pozor, pozor, vážení závodníci. Pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
12: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
13: Jo.
12: Takže 3, 2, 1, kuličiáda je zahájená teď.
9: Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
14: Já mám zelenou.
9: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi berte.
14: Celý zelený, všechno zelený, všechno žlutý.
9: Tak.
14: Ty jsi ale rád.
9: Jakou máš?
14: Takže
9: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme, takže první začíná 101. No, nic.
15: Nic, můžu si to oběhnout plní, tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo?
16: Zelená.
15: Takže,
9: teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně.

0: Tak. Ještě vem si taky tři další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl čtyři kuly.
1: Ne, tak obráceně.
0: Tak, jo? Tak dojďte mi to. Kliky. Tak.
2: A je poslední.
0: Tak jenom lehce, pomalu.
2: Až budeš, tak na mě zavolat,
0: tak! No, vidíš to.
2: Dobře.
0: Tak.
3: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
4: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako důlky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
3: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
4: Ano, jo, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
3: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
4: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první dva hody obě dvě kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby obě dvě kuličky nebo se čtyři dvě hodil do důlku hned, ale přestože hodil dvě kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty dvě zbylý tam se mu nepodařilo dát.
5: Výborně! Za 100 bodů.
2: To je hodně 100 bodů.
3: Hráli i dospělí.
4: Dospělí hráli taky. Rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí. Bylo to vynikající.
2: Tak ty teď zahráš, tak to hezky. To si děláš ze mě srandu. Ne.
3: Počasí vyšlo.
4: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na čtyři kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
6: Hrál se mi tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nadařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
3: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
6: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamto, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký.
3: Hmm. Trénovala jsi?
6: Ne.
3: A po kolikáté se tady účastníš?
6: Asi čtyřikrát.
3: Poprvé jsi vyhrála?
6: Jo.
3: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
6: Podle mě to byla nějaká náhoda.
3: Ale ne, ne.
6: Jo, asi jo.
3: Kdo umí, ten umí.
6: Můj táto taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
3: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
6: Filmem.
3: Prosím?
6: Filmem.
3: Filmem. A jaký, už víš?
6: Nevím.
3: Co říkáš té atmosféře tady?
6: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
3: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
6: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
3: A ty jsi tady odtáď?
6: Ne, já jsem z Prahy.
3: Ty jsi z Prahy?
6: Já tady mám chalupu.
3: Takže tohle je bezvadný relax?
6: Jo.
7: Tás. No to si děláš, kozy. Nedělám. No to ne, tohle. Čiži, vypinknout, tuhle tu, co je blíž ke mně.
8: Vlevo.
7: Jo, jo, tu ke mně.
8: Tři, jo?
7: Tak asi si to pozbírám, jo?
0: Pěkně, 20.

Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál. Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce.

Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice. Posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan

Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila spíš trošičku, než že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž. 1. máj v Varšavě.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavuju jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takový jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Horčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už v muzice, a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. No. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v téhle společnosti, kde se musí starat sami o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního...
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobrý věci, no, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný. O tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přižívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla v opatroní.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve
1: spacáku. Favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávěl, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skledíme spousta různých mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi nějaký v životě, ale
2: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.
2: Tak.

0: vítáme vás v Záhorčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Teraz pojďte, hledajte.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu oku lahodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabel.

Nové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem

0: To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, a nebo třeba začít s něčím jako podnikat nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslet vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně, a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, jo. Mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano, ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Mm-hmm. Ale on není malinký, ta kočka je strašně velká.
1: Ano, ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: odpoledních. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pssst,
1: no,
0: a bude to jak to bez kartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslili jsme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to jasně bude sebekvalitnější, a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí pániček taky uklízet, že jo. To vem, to koupíš jednou za čas, a když jasně to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy, a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, samozřejmě, tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně.

0: Nedůležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou na vině politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
1: Přesně.
0: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, ano, tak jako tak, takže... Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, tak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. Když... A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na

0: Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zas tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Pojď jde.
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu,
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. Se v dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a jsem jako dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano, ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to
0: není. Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju
0: děkuju.
1: Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kešeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město tu zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo. Jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Jouzové, když se na nás právě nyní z království na Vyskej. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct? Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na Kuličky Pro. Ale no,
1: Kuličky Jáda je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna. Do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo, tak mají hokejisti, tak dneska budeš Cvrnká lista.
2: Agent 006.
3: Tak.
4: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
5: Dobrý.
6: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytlíčku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají. Nejdřív nahází čtyři kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvrnkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Tak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Mm-hmm. Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
7: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
8: A jméno?
1: Tak, a kdo je
6: do tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
9: Kolikátý byli, no jasně, no, kdo vyhrál, kdo byl druhý, tři, čtvrtý.
6: Pojedeš další čtyři lidi.
10: Pozor, pozor, vážení závodníci, pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
3: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
11: Jo.
3: Takže 3, 2, 1, Kuličiáda je zahájená teď.
12: Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
13: Já mám zelenou.
12: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
13: Celý zelený. Všechno zelený, všechno žlutý.
12: Tak.
13: Ty jsi ale rád.
12: Jakou máš?
13: Takže
12: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme. Takže první začíná 101. No, nic. Nic, můžu si to oběhnout první. Tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo? Zelená. Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem taky tři další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl čtyři kuličky. Ne, tak obráceně. Tak, dejte mi kliky. Tak. Tak jenom lehce, pomalu.
14: Až budeš, tak na mě zavolat.
12: Tak, No, vidíš to.
13: Dobře.
12: Předtím tak.
2: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
6: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako dílky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
2: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
6: Ano, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
2: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
6: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první dva hody obě dvě kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby obě dvě kuličky nebo se 4-2 hodil do důlku hned, ale přestože hodil dvě kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty dvě zbylý tam se nebo nepodařilo dát.
2: Výborně!
5: Za 100 bodů.
13: Ale to je hodně 100 bodů. Ale
2: hráli i dospělí.
6: Dospělí hráli taky. Rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí. Bylo to vynikající.
13: Tak když teď zahrájíš, tak to bude. To si děláš ze mě srandu.
2: Ne. Počasí vyšlo.
6: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na 4 kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
13: Hrál jsem tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nadařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
2: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
13: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamtom, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký. Hmm.
2: Trénovala jsi?
13: Ne.
2: A po kolikáté se tady účastníš?
13: Asi 4x.
2: Poprvé jsi vyhrála?
13: Jo.
2: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
13: Podle mě to byla nějaká náhoda.
2: Ale ne, ne.
13: Jo, asi jo.
2: Kdo umí, ten umí.
13: Můj táto taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
2: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
13: Filmem.
2: Prosím?
13: Filmem.
2: Filmem. A jaký, už víš?
13: Nevím.
2: Co říkáš té atmosféře tady?
13: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
2: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
13: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
2: A ty jsi tady odtáď?
13: Ne, já jsem z Prahy.
2: Ty jsi z Prahy?
13: Já tady mám chalupu.
2: Takže tohle je bezvadný relax?
13: Jo.
12: Čas. No to si děláš, kozy. Nedělám. No to ne, tohle. Když jdi vyknout, tuhle tu třeba je blíž ke mně.
8: Tuhle
12: vol? Jo, tu ke mně.
8: Tři, jo?
12: Tak asi si to pozbírám, jo?
11: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod co ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila, spíš trošičku, než že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž. 1. máj v Varšavě.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavuju jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takový jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Záhorčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v polorevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. No. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v této společnosti, kde se musí starat sami
2: to
1: o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí,

0: vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobrý věci, no, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přižívání neodešla, nevytrhla se z vody.
0: A nebo se nepropadla v opatroní.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
0: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve
1: spacáku. Takovou kotvě na Škodu Favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávěl, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
0: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skladíme spousta různých mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
0: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi jaký v životě, ale
0: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.

0: vítáme vás v Záhorčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Teda spojte, hledat.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bylo logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten

Nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama a bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala z vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila z koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslet vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takový toho tygra, takový toho krásného,
1: jo.
0: Mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to vojenský kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: odpolek. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočkou. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné. A máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartolačci.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslel ještě právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to Jasně. bude sebe kvalitnější a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí paníček taky uklízet, že jo. To vem, to koupíš jednou za čas a když Jasně. to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčiků mm-hmm. a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci. Část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, mm-hmm. samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou na vině politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
1: Mm-hmm.
0: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno, a já to mám rád hlavně

0: velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže... Je to takový kočičí perpetu mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku, byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulku.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě, a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc, a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu, nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, no, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a jsem jako dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
1: ne,
0: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme, k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju děkuju. Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kešeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

Málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město to zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo. Jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Jouzové, když se na nás právě nyní z království na Vyskej. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct. Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na kuličky pro.
1: Kuličkiáda je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového, naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie, jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší, to znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna, do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo, tak mají hokejisti, tak dneska bude Cvrnká lista.
2: Agent 006.
3: Tak.
4: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
5: Dobrý.
6: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytlíčku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají. Nejdřív nahází čtyři kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvrnkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Pak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Mm-hmm. Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
7: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
8: A jméno?
1: Tak, a kdo je
6: školy? Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
9: Kolikátý byli, no jasně, no, kdo vyhrál, kdo byl druhý, tři, čtvrtý.
6: Pojedeš další čtyři lidi.
10: Pozor, pozor, vážení závodníci, pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
3: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
11: Jo.
3: Takže 3, 2, 1, kuličiáda je zahájená teď.
12: Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
13: Já mám zelenou.
12: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
13: Celý zelený. Všechno zelený. Všechno žlutý.
12: Tak.
13: Ty jsi ale rád.
12: Jakou máš?
13: Takže
12: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme. Takže první začíná 101. No, nic. Nic, můžu si to oběhnout první. Tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo?
14: Zelená.
12: Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem taky tři další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl čtyři kuličky.
14: Ne, tak obráceně.
12: Tak, dejte mi kliky, tak.
13: A je poslední.
12: Tak jenom lehce, pomalu.
13: Až půjdeš, tak na mě zavolat,
12: tak, no, vidíš to.
13: Dobře.
12: Předtím tak.
2: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
6: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako dílky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
2: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
6: Ano, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
2: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
6: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první dva hody v obě dvě kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby v obě dvě kuličky nebo se 4-2 hodil do důlku hned, ale přestože hodil dvě kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty dvě zbylý tam se nebo nepodařilo dát.
5: Výborně! Za 100 bodů.
13: Ale to je hodně 100 bodů.
2: Hráli i dospělí.
6: Dospělí hráli taky rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí, bylo to vynikající.
13: To si děláš hlavně srandu.
2: Ne. Počasí vyšlo.
6: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na 4 kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
13: Hrál jsem mi tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nedařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
2: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
13: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamtom, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký. Hmm.
2: Trénovala jsi?
13: Ne.
2: A po kolikáté se tady účastníš?
13: Asi 4x.
2: Poprvé jsi vyhrála?
13: Jo.
2: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
13: Podle mě to byla nějaká náhoda.
2: Ale ne, ne.
13: Jo, asi jo.
2: Kdo umí, ten umí.
13: No, můj táto taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
2: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
13: Filmem.
2: Prosím?
13: Filmem.
2: Filmem. A jaký, už víš?
13: Nevím.
2: Co říkáš té atmosféře tady?
13: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
2: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
13: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
2: A ty jsi tady odtáď?
13: Ne, já jsem z Prahy.
2: Ty jsi z Prahy?
13: Já tady mám chalupu.
2: Takže tohle je bezvadný relax?
13: Jo.
12: Tás. To si děláš, kozy. Nedělám. No to ne, tohle. Přiši ty pinknout, tuhle tu, co je blíž ke mně.
8: Tuhle
12: vol. Jo, tu ke mně.
8: Tři, jo?
12: Tak asi si to pozbírám, jo?
11: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvoje dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba

0: v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila, spíš trošičku, než abych, ne, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž, 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavu jako, jako zábavu, jako, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takovej jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Záhorčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už v muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v této společnosti, kde se musí starat sami
2: o sebe. To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět,

0: a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přižívání neodešla, nevytrhla se z vody.
0: A nebo se nepropadla v opatroní.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
0: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: No, spali ve spacáku u kotvy na Škodu Favorit, že jo. Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávil, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
0: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si sklidíme spousta různých těchto, ať mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
0: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi jaký v životě, ale
0: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.
0: Tak.

0: vítáme vás v Záhorčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Teda spojte, kde tak je.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono je to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl,

že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No to se ujal.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako že by odcházeli, nebo toto neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky,

0: bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Já takže... znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
0: Že tam bude Farma Milná, no, možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných montérkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No, já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít a s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš, ty

0: Jseš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Dostatí,
1: malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano, ano, ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten plíšek vypadá strašně malinký, jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
1: Ano, ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To,
1: no,
0: a máš tam hned jako trháče. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pssst,
1: no,
0: a bude to jak to bez kartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to jasně bude sebe kvalitnější, a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí paníček taky uklízet, že jo. To vem, to koupíš jednou za čas, a když jasně to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy, a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, samozřejmě, tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo, samozřejmě. Takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý, a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, mm-hmm, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
1: Mm-hmm.
0: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle

0: řešíte?
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu. Už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, ano, tak jako tak. Takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, tak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat tam, mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě, a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc, a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu, nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují, a máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho čeka vezmeš k sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekne si tak a teď si udělám radost, tak to bude.
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
1: ne,
0: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří. Ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebou?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju děkuju. Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dní. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kišeních těch, kdo z koloritu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město tu zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo, jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

urozené paní Evě z Rožumberka. Evičce, Jouzové, jeď se na nás právě nyní z království na Vyskej. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň i náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct. Už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou. Ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na Kuličky Pro. Ale no,
1: Kuličky Jáda je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna. Do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo.
4: Tak mají hokejisti.
3: Tak dneska budeš svrnkálista.
2: Agent 006.
3: Tak.
5: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.

0: takový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytlíčku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry. No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají. Nejdřív nahází 4 kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvenkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Pak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Mm-hmm. Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
2: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
4: A jméno?
1: Tak,
4: a kdo je školy?
0: Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
5: Kolikátý byli? No jasně, no. Kdo vyhrál, kdo byl druhý, tři, čtvrtý.
0: Pojedeš další 4 lidi.
6: Pozor, pozor, vážení závodníci. Pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
7: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
8: Jo.
7: Takže 3, 2, 1, kulišiáda je zahájená teď.
9: Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
10: Já mám zelenou.
9: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
10: Celý zelený. Všechno zelený. No, všechno žlutý.
9: Tak.
10: Ty jsi ale rád.
9: Jakou máš?
10: Takže
9: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme. Takže první začíná 101.
11: No, nic. Nic, můžu si to oběhnout první. Tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo? Zelená. Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem taky 3 další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl 4 kuličky. Ne, tak obráceně. Tak, dejte mi kliky, tak.
10: A je poslední.
9: Tak jenom lehce, pomalu.
10: Až tak na mě zavolat,
9: tak, no vidíš to.
10: Dobře.
9: Předtím blbě. Tak.
12: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
0: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako dílky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
12: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
0: Ano, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
12: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
0: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první 2 hody v obě 2 kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby v obě 2 kuličky nebo se 4-2 hodil do důlku hned, ale přestože hodil 2 kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty 2 zbylý tam se nebo nepodařilo dát.
12: Výborně! Za 100 bodů.
10: To je hodně 100 bodů.
12: Hráli i dospělí?
0: Dospělí hráli taky. Rodiče, kteří si chtěli zahrát. I někteří pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí. Bylo to vynikající.
10: Tak ty teď zahráš, tak to bude skvělý. To si děláš ani srandu.
12: Počasí vyšlo.
0: Teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější.

0: je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál dvě kola a i když hrajeme jenom na čtyři kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
1: Hrál jsem mi tady dobře a žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nedařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
2: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
1: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamto, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký.
2: Trénovala jsi?
1: Ne.
2: A pokolikáté se tady účastníš?
1: Asi čtyřikrát.
2: Poprvé jsi vyhrála?
1: Jo.
2: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
1: Podle mě to byla nějaká náhoda.
2: Ale ne, ne.
1: Jo, asi jo.
2: Kdo umí, ten umí.
1: Můj táta taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
2: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
1: Filmem.
2: Prosím?
1: Filmem.
2: Filmem. A jaký, už víš?
1: Nevím.
2: Co říkáš té atmosféře tady?
1: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
2: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
1: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
2: A ty jsi tady odtáď?
1: Ne, já jsem z Prahy.
2: Ty jsi z Prahy?
1: Já tady mám chalupu.
2: Takže tohle je bezvadný relax?
1: Jo.
3: Pás. No to si děláš, kozy. Nedělám. No to ne, tohle. Když jdi pinknout, tuhle tu, co je blíž ke mně?
4: No, tu vlevo.
3: Jo, tu ke mně.
4: Tři, jo?
3: Tak asi si to pozbírám, jo?
5: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

osobností Hradeckého zámku. František Prada byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila spíš trošičku, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavu jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takový jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Záhorčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už v muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. No. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v této společnosti, kde se musí starat sami
2: to
1: o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým a já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přežívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla o patroníž.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 000 v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postal by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: Na škodu favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávil, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skledíme spousta různých mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi jaký v životě, ale
2: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.
2: Tak.

0: vítáme vás v Záhorčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Teda spojte, hledajte.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole a jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí a je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože

0: všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
1: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
2: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A Agnet poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet, internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No, já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít a s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej. Malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo? Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
1: Ano.

0: A uvidíš, jak ty líbou, říkám, no to nepustím. To...
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pss,
1: no,
0: a bude to jak to... ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslel, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako... dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to Jasně. bude sebekvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí paníček taky uklízet. Že? To vem to koupíš jednou za čas. A když Jasně. to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
0: Kočka ji miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, mm-hmm. samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
1: Mm-hmm.
0: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno, a já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně.

0: Je, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
1: Ano,
0: dělají z recyklátu, tak
1: přesně
0: jako
1: tak.
0: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to
1: Že...
0: kreativní
1: Ano.
0: činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
1: Jasně,
0: zpívat nenaučí,
1: přesně
0: když...
1: tak.
0: A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
0: Kde
1: třeba
0: není z hůry dáno.
1: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
1: Jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohoto typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš k sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě...
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude.
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je to prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti psát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří. Ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebou?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky přeju děkuju.
0: Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. A není to náhoda, že se tentokrát stala součástí pořadu Nevšední okamžiky, všední dny. Pro některé obyvatele města je totiž vše tradiční a vycházející z aktivit jen několika málo stovek místních nadšenců, bohužel už jen všední záležitost. Kolik už jsme za poslední léta viděli ostentativních mávnutí rukou, kolik už jsme slyšeli slov, že o různých slavnostech je lépe odjet z města někam pryč. Je to obrovská škoda. Nic totiž nemusí trvat věčně. Ta nevšední stránka věci není samozřejmá. Jak kdysi podotkl krumlovský kastelán Pavel Slavko, vše, co se zde dělo od 90. let, je obrovský vzmach určité generace, se kterou může také vše odejít. Síla Krumlova totiž není ani v politickém egu některých jednotlivců, ani v kešeních těch, kdo z koloditu města těží bez sentimentu. Síla Krumlova je právě v těch lidech, kteří vyjdou v kostýmech do ulic pro radost svojí i pro radost ostatních. V těch, kteří město milují, cítí jeho opravdovou duši a jsou ochotni konat pro jeho krásu. Pro většinu turistů je setkání s nimi většinou to nejcennější, co si z města odvážejí.

Málo platné. Člověk není nesmrtelný. To jen město tu zůstane, i když my tady nebudeme. A budou-li příští generace na něco vzpomínat, tak myslím, že hlavně na to krásné, co se v jeho ulicích za naší doby událo. Jen na pozitivní a silné osobnosti a na pozitivní a silné příběhy.

Evičce, Jobzové, když se na nás právě nyní z království na Vyskej. Evi, děkuji. A na její počest, její a zároveň náš nejoblíbenější tanec Santa Maria!

co jsem to chtěl vlastně říct, už vím, že zámecká sezóna v Českém Krumlově je opět zahájena. Tak se tam vydejte, hledat to dobré a nad tím, co se zdá být i v tak krásném městě toxické, moudře mávněte rukou, ono to jednou zajde samo.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: zaregistrovaný na kuličky pro auto. Ale no,
1: kuličky Jáda je tak tradiční, že letos nemáme vůbec nic nového. Naopak jedeme v tom, co je oskoušené a co milujeme. Jedeme zase na tři kategorie. Jedna je školka a mladší, druhá kategorie je první stupeň ZŠ a ta poslední je druhý stupeň základní školy a starší. To znamená přibližně od 11 let do smrti. Do nekonečna, do 99.
2: O jakou kategorii je největší zájem a naopak?
1: Nejvíce přihlášených je v kategorii první stupeň základní školy. V kategorii druhý stupeň a starší máme v tuhle chvíli víc dospělých účastníků než těch ze základní školy, což si myslím ale, že neznamená diskvalifikaci a nebo nevýhodu. Bude mít blíž k důlku, nemusí se tolik ohejbat.
3: Tvoje číslo bude 114.
1: Letos poprvé se turnaj koná pod záštitou Českého kuličkového svazu a získal tím prestižní umístění mezi oficiálními turnaji. Disciplíny jsou klasické a postupy rozhodčování a pravidla jsme konzultovali taktéž s Českým kuličkovým svazem.
3: Soukup. Dostaneš číslo, tak to mají hokejisti, tak dneska bude Cvrnká lista.
2: Agent 006.
3: Tak.
4: Kdo se již zapsal, může se i projít soutěžní stanoviště, naladit formu nebo se seznámit se soutěžním prostředím. Zároveň pro všechny jsou připravené zábavné stanoviště, podlejzání, kuželky a samozřejmě občerstvení.
2: To zmrzka dobrý.
5: Dobrý.
6: Pravidla máme takový upravený, aby děti pochopili, že to vlastně je jenom pro zábavu, nehrajeme žádnou ligu. Jo. Inspirovali jsme se pravidlama z federace kuličkový, ale nedodržujeme je, protože by to bylo moc složitý pro děti. Takže začíná se rozstřelem, kde vlastně si každý vybere barvu, jakou chce. To je losem, že si šáhne do pytličku, vyndá si nějakou barvu a ty s tou pak hraje celou dobu. Pak je první kolo, kde vlastně hodí jednu kouličku, která je nejblíž jamce, ten začíná a tím vlastně se stanoví pořadí hry

0: No a pak následuje vlastně, že se hraje, že se střídají. Nejdřív nahází 4 kuličky, střídají se mezi tím. A když se skončí s házením, tak kdo je nejblíž důlku, začíná cvenkat. Samozřejmě podle pravidel, když dá do důlku, pokračuje dál. Tak to jsou takový zjednodušený pravidla, co jsme si tady ustanovili.
1: Mm-hmm. Jak ti říkají doma, fando nebo fanoušku?
2: Lásko.
1: Aha.
3: Tady ti paní.
4: A jméno?
1: Tak, a kdo je do školy?
0: Tady hrabeš mít body a tady to vyhodnotíš.
5: Kolika tý byly? No jasně, no. Kdo vyhrál, kdo byl druhý, třetí, čtvrtý.
0: Pojedeš další 4 lidi.
6: Pozor, pozor, vážení závodníci. Pojďte sem k slavnostnímu nástupu po mojí levé ruce za modrou čáru.
7: Výborně. Tak. Těšíte se, můžeme to odstartovat?
8: Jo.
7: Takže 3, 2, 1, kuličiáda je zahájená teď.
9: Hurá!
0: Vyndej si jednu kuličku z toho. 102 je kdo? Vyber si jeden pytlíček.
10: Já mám zelenou.
0: 103 je kdo? Vyber si jeden pytlíček. Tak vyndejte si každý jednu kuličku, pytlíky mi veďte.
10: Celý zelený, všechno zelený, všechno žlutý.
0: Tak.
10: Ty jsi ale rád.
0: Jakou máš?
10: Takže
0: nejdřív uděláme rozstřel. První kuličku hodíme, takže první začíná 101.
11: No, nic. Nic, můžu si to oběhnout první, tam se nehraje. Další dvojka. Můžeš? Tak, kdo má žlutou? Kdo měl žlutou? Číslo?
12: Zelená.
0: Takže, teď si každý vemte svoji kuličku a přijďte ke mně. Tak. Ty si vem. Jsi taky 3 další. Každý si vezme svoji barvu, aby měl 4 kuličky.
12: Ne, tak obráceně.
0: Tak, jo? Tak veďte mi kliky. Tak. Tak jenom lehce, pomalu. Tak, no vidíš to.
10: Dobře.
0: Tak.
13: Co je to za povrch a jak to ovlivňuje třeba ten odskok kuliček?
0: Na jedné straně je plastový povrch a na druhé straně jsou betonové dlaždice, takže povrch je hodně členitý. Je to pomalu jako v přírodě, přestože jsme na hřišti, který je v podstatě umělý. Používáme jako důlky ty, co jsou na tyče. Ta guma skáče jinak a zem skáče jinak. Ta guma není rovná, taky je to křivý, takže i když to vypadá, že to jde k jamce, tak ono to jde zase na druhou stranu, protože přece jenom to hřiště není úplně rovné.
13: Ale borci se vyrovnali s podmínkami dobře.
0: Ano, jo, říkám, byli šikovní, jsou tu šikovní děti, jsou tu tradičně, chodí někteří už několik let, takže jako mají to natrénovaný.
13: Byl tady nějaký výkon, který vás obzvlášť zaujal, protože vy jste tady tradičním jako rozhodčím.
0: Dneska se povedlo jednomu klukovi hned první 2 hody obě 2 kuličky hodit a to se tady stává málo kdy, aby obě 2 kuličky nebo se 4-2 hodil do důlku hned, ale přestože hodil 2 kuličky do důlku, tak nevyhrál nakonec, protože ty jak 2 zbylý tam se mu nepodařilo dát.
13: Výborně! Za 100 bodů.
10: Ale to je hodně 100 bodů. Ale
13: hráli i dospělí.
0: Dospělí hráli taky. Rodiče, kteří si chtěli zahrát. I některý pořadatelé, kteří nedělali rozhodčí, ty si zahráli taky. Takže jako zábava i pro dospělí. Bylo to vynikající.
10: Tak to
14: To si děláš ze mě srandu.
10: Ne.
13: Počasí vyšlo.
0: Počasí vyšlo, teď se to začíná kazit, ale to už tak nějak nejdůležitější je odehráno. Prostě děti se umí bavit, by klidně hráli i víc ještě, ale už, jako, už toho taky mají dost. Ono jako každý hrál 2 kola a i když hrajeme jenom na 4 kuličky, tak ta hra trvá 15-20 minut.
15: Hrál se mi tady dobře.

0: žlutý kuličky byly celkem šťastný. Poprvé se mi nadařilo a pak jsem vyhrávala hodně.
1: Tady není klasická hlína, tady je ten povrch, jako je to v něčem záludné.
0: Není, ale když se vám ty kuličky dostanou na tamto, jak to říct, tam úplně za ten materiál, tak to je pak těžký.
1: Trénovala jsi?
0: Ne.
1: A pokolikáté se tady účastníš?
0: Asi 4x.
1: Poprvé jsi vyhrála?
0: Jo.
1: Čemu přičítáš to vítězství? Sešlo se to nějak, anebo?
0: Podle mě to byla nějaká náhoda.
1: Ale ne, ne.
0: Jo, asi jo.
1: Kdo umí, ten umí.
0: Můj táta taky vyhrál, takže jsme taková zlatá rodinka teďka.
1: Aha. A jak oslavíte výhru, když táta taky vyhrál?
0: Filmem.
1: Prosím?
0: Filmem.
1: Filmem. A jaký, už víš?
0: Nevím.
1: Co říkáš té atmosféře tady?
0: Je to tu hrozně hezký. Já to tady miluju.
1: A co jsi si kromě kuliček tady užila?
0: No, že tu mám asi kamarádky a bylo to tu super.
1: A ty jsi tady odtáď?
0: Ne, já jsem z Prahy.
1: Ty jsi z Prahy?
0: Já tady mám chalupu.
1: Takže tohle je bezvadný relax?
0: Jo.
2: No to si děláš, kozy.
3: Nedělám.
2: No to ne, tohle.
3: Když jsi vyhnout, tuhle tu, co je blíž ke mně?
2: No, tu vlevo.
3: Jo, tu ke mně.
2: Tři, jo?
4: Tak asi si to pozbírám, jo?
5: Pěkně, 20.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

Si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod co ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Když tak bloumám tím naším archivem televizním, tak občas mám taky pocit, že by mě nemělo vůbec nic překvapit. A teď jsem sledoval to, co jsme natáčeli zhruba v měsíci máji před 10, 11, 9, 8 lety. A najednou jsem narazil na reportáž, která mě přinejmenším zarazila, spíš trošičku, než abych, ne, že by mě překvapila, ale zarazila, protože jsem si uvědomil její důsledky a to, jak se mění naše společnost. Mm-hmm. Ty si to pamatuješ, ty jsi to natáčel totiž, 1. máj v Boršově.
1: Jo, s ohledem na tu tehdejší situaci, tak si to vybavu jako zábavu, jako takovou taškařici, která mě úžasně pobavila, protože to byl takovej jako retrospektivní pohled na dobu minulou. A pamatuju si, že jsme si z toho dělali legraci s tím, že jsme si říkali, to bylo úplně šílený, to už se nemůže stát. To mrazení, který člověk pociťuje, když se na to dneska dívá, je v souvislosti s tím, že si uvědomujeme, že se to může stát.
0: Já teda navrhuji, aby jsme se nejdřív podívali na malý kousek toho, aby i naši diváci věděli, o čem se vlastně bavíme, a pak začneme trošku filozofovat s dovolením.
1: Dobře, pojďme se podívat, pak budeme filozofovat.
2: Boršovské kochání je recesistická akce, která připomíná prvomajové průvody a dobu komunistické totality. Přilákala nejen návštěvníky, ale i majitele strojů, které brázdily silnice Československa v době minulého režimu. Ti se po setkání v Boršově vydali na spanilou jízdu po okolních vesnicích, kde byl připraven další doprovodný program.

0: Záhorčic, kde byl připraven živý obraz největšího pomníku na světě, přijela i kolona imperialistických vozidel, kteří přijeli pracující provokovat svými pozlátkovými auty. Z celé akce už se stává pomalu tradice a tak se můžeme alespoň zasmát tomu, co jsme před mnoha lety museli prožívat.
1: Ono to není poprvé, kdy jsem v našich reportážích anebo v historii našeho archivu zaznamenal, jak v porevoluční euforii někteří lidé byli velmi revoluční a dneska třeba na sociálních sítích zjišťuju, že mají najednou úplně třeba jiný názor. A velmi zajímavé je to, že ty víš, že se pohybují mezi spoustou lidí, ať už muzice a lidí různých a různě postavených a lidí různě smýšlejících. A když pak čtu na sociálních sítích některé jejich jaksi i výlevy a potkám se s nimi osobně, tak najednou to hrdinství nebo ta síla těch jejich slov na Facebooku najednou změkne v tom osobním jednání. A
2: ten Facebook je pravý v tom, že ten člověk v ten daný moment po šestým pivu a po čtyřech panácích začne být velmi radikální a mele strašný nesmysly.
1: A lidi, kteří u ohňu hráli na kytaru Kryla, najednou vzpomínají, jak bylo dobře za komunismu. A teď vždycky se o tom povídáme a já nejsem ten, který by se hádal ve společnosti o politice. Spíš se tomu vyhýbám a nechci mluvit o tom. Ale když už se bavíme a ten člověk je ochotný se mnou o tom bavit normálně, tak přijdeme vždycky na tu jednu samotnou věc, že žil v době, kdy byl mladý, zdravý, nebyl zničený třeba alkoholem nebo dalšími vlivy života, ale hlavně většinou jsou to lidi, kterým nikdy nikdo, žádný režim nikoho nezavraždil, nezavřel, nic mu nevzal, nezakázal mu studovat, nezakázal mu nic. Byli to lidi, kteří žili opravdu asi v pohodě i v té době,
2: v rámci možného. V té bublině, no.
1: A najednou si neuvědomují ty výhody té současnosti, protože možná prožili sami nějakou frustraci v téhle společnosti, kde se musí starat sami o sebe.
2: To je častý spojovací prvek, že ty lidi vlastně jakoby si projektují nějaký svůj vlastní neúspěch nebo něco, co se jim třeba úplně nepovedlo, tak si projektují do toho, že za to může tato společnost a tohle dnešní žití. A ono to tak samozřejmě není, protože nejlepší pomocná ruka je na konci vlastního.
1: Jo, proto jim to taky nechci vyčítat a proto taky nechci radikálně šmahem bojovat za nějaký ideály.
2: Byli jsme mladí, vzpomínáme na to velmi nostalgicky a jedna víš, že to platí to pravidlo, že člověk si vždycky pamatuje hlavně ty dobré věci, takže ono se to tak jako vytěsní. Jasně. Je to nebezpečný, o tom není sporu, protože pokud to ty lidi takhle šíří a pokud to takovýmhle způsobem vypráví, tak se snaží vlastně zbagatelizovat to blbý a to špatný a to příšerný, co bylo. A zjednodušují to na to, že budou vyprávět a ono mlíko stálo 2 koruny a tady tyhle nesmysly.
1: A to není právě ta pravda, protože o tom se vždycky povídáme. Sedíme a začneme vzpomínat v dobrým. A já mu říkám, hele, pamatuješ si, jak jsme celá rodina seděli na automatické pračce, aby nám přižívání neodešla, nevytrhla se z vody.
2: A nebo se nepropadla o patroní.
1: Nehledě na to, že ta automatická pračka by dneska stála 150 tisíc v přepočtu na tehdejší platy a ceny.
2: A postál by si 2 dny před prodejnou a spal bys tam ve spacáku.
1: Favorit, že jo? Já bych nechtěl dělat žádnou propagandu, ale chci jenom říct, že tu práci, kterou děláme léta v té televizi, kdy tady mluvíme, pamatuju si, když jsme mluvili s panem doktorem Florianem, jak nám vyprávěl, že tehdy umělá ledvina po určitém věku nebyl nárok, člověk umřel, nemohl žít, spousta věcí.
2: Lidi nedojeli do Prahy na kardio, protože to bylo daleko a nebyla ani dobrá silnice, ani tady nebylo kardio, který by ty lidi zachraňovalo. Pamatuju si, že jsem viděl pořad, kde mluvili o tom, že každý čtvrtý nebo třetí člověk prostě nedojel.
1: Já vím, že teďka si skladíme spousta různých těchto, ať mě to jedno, ale prostě mě líp nebylo a mě dobře teďkon.
2: Souhlasím.
1: I když je mi někdy špatně, i když třeba není všechno podle mých představ a stávají se věci, stalo se mi nějaký docela v životě, ale
2: to tak je.
1: Jde se dál. Víte, tak si to poslechneme a podíváme se na to až do konce a věříme, že to zůstane nadále jenom recesí.

0: vítáme vás za Horčicí a protože dneska je to přesně 60 let, co v Praze na Letné bylo odhaleno největší sousoší na světě, stalo se tak 1. května 1955, lidé tomu začali říkat fronta na maso a my jsme se rozhodli, že vám vlastně tady předvedeme takový jako živé sousoší, jak to asi vypadalo.
1: Rozpojte, hledajte.

předsedo Národního výboru a místního JZD, gratuluji vám za obec, za komunistickou stranu Československa z Českých Budějovic. Byl to krásný živý pomník. Hurá!

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili, ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí a je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako že by odcházeli, nebo toto neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Kde tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorontsi Potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvoje dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízku z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolu podílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie. A potom postupně se přešlo na

formu tzv. Ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nad standard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže no. Vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže no. Těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no, možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázený ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem

0: Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
2: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
3: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
2: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
3: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
2: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
3: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
2: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
4: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
6: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
8: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
9: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
10: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
11: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: A za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte. Báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, a nebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to vojenský kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocou na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháče. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla, Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pss,
1: no,
0: a bude to jak bez kartolačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslel ještě právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to Jasně. bude sebe kvalitnější a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí páníček taky uklízet, že jo. To vem to koupíš jednou za čas a když Jasně. to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčiků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulnou.

0: Zlizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže.
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. Jo. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
1: Mně jde
0: bych.
1: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
0: Jo.
1: řešíte jako.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
1: Jede dál.
0: jede zpátky do toho oběhu. A
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
0: ano,
1: dělají z recyklátu, tak
0: přesně
1: jako
0: tak.
1: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
0: Jasně,
1: zpívat nenaučí,
0: přesně tak.
1: A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor

0: hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
1: Kde
0: třeba
1: není z hůry dáno.
0: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zas tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pózička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Oč jde?
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten

0: vždycky něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to... sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, já koupím tohle, a jsem jako dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, kam tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
1: ne,
0: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlí s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to
1: nejde. Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale Kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci,

0: ty, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo, měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci, bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod co ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: to řezáč.
1: Pane starostu, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono je to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka,

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě jim přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí.
1: Takže nahradí.
0: Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: V tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázený ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezi

0: Mezinárodních aplikací vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
1: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
0: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
1: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
0: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
2: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
4: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
6: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
7: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
8: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
9: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený

0: Jiný a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No, já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného,
1: velikýho,
0: mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Takový
1: malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartolašci.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslím, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to bude sebe kvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet. Že? To vem, to koupíš jednou za čas. A když to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy.

0: a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože
1: počkej, miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností.

0: ta udržitelnost a ekologické věci, část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže... Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu

0: se převážně věnuju já je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulku.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě, a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putují.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc, a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
1: Tady na jihu, nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
1: Z toho to nejde.
0: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako

0: co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, já koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, kam tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takovej prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
0: ne,
1: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlí s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z tzv. Pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těch prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají.

takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií a doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malčína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je

0: vydáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Mylné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, Farma Mylná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po Farmě Mylná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
0: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nad standard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě.

0: Mě chodí i hezky čistě oblečení.
1: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
2: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách a viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mně se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože když to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně

0: Przystępne na Facebooku Libera Nowa, tak i na Instagramu, a na naszym webu liberanova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
2: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
4: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
6: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
7: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
8: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
9: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Neuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AgNet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AgNet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného,
1: jo.
0: Mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocou na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co si fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to jsme se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to Jasně. bude sebekvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet. Že? To vem to koupíš jednou za čas. A když Jasně. to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
0: Počkej, miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, mm-hmm. samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
1: Mm-hmm.
0: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno, a já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí?

0: třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
0: Mně jde
1: bych.
0: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
1: Jo.
0: řešíte jako.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
0: Jede dál.
1: jede zpátky do toho oběhu. A
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
1: ano,
0: dělají z recyklátu, tak
1: přesně
0: jako
1: tak.
0: tak. Takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to
1: Není.
0: kreativní
1: Ano.
0: činnost, není to záležitost, že se to dá naučit. Jak, když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
1: Jasně,
0: zpívat nenaučí,
1: přesně
0: když.
1: tak.
0: A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
0: Kde
1: třeba
0: není z hůry dáno.
1: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zas tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila

0: do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. Jo? A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Pojď jde.
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmlouvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu,
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou, přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takovej prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
0: ne,
1: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví.
0: Mm-hmm.
1: Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masání pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlí s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničci přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebou?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prýma, jako bez toho psa to nejde.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

Přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%. Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod na hluboké je vždy skvělá volba.

0: naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplacíno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nad standard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Já, už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no, možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji

0: na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
1: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Tak jsem se šel podívat sem do té Libera Nova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
12: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
13: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
14: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.

0: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
1: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
2: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříjemné.

nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AgNet poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AgNet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No, já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít a s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočička je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co si fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslím, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to bude sebe kvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet. Že? To vem, to koupíš jednou za čas. A když to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
0: Kočka ji miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak. Takže Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, tak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. Když... A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor. Hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžké

0: Těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Pojď jde.
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměruješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmlouvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. Se v dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal.

0: funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Tyjo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekne si tak a teď si udělám radost, kam tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti přát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme, k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně,

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že

0: máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou vaše výhry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
1: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba Hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
2: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch Hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo, měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci, bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
3: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvoje dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malčína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je ano, jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku

0: trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října, no a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Mylný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Mylná.
1: Že tam bude Farma Mylná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
0: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Mylná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že

že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mně se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
9: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
8: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
9: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
8: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
10: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
12: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
13: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
1: Jaké to tam bylo? To vám ukážeme v následující reportáži.
14: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola Ile Třeboň.

AAGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AAGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mě se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala z vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco, jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít a s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně, a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky.

0: Takže...
1: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
0: Jo, je to maňský kocour, 10-kilovej.
1: Deseti, jo, jo.
0: Malinký.
1: To je takový malý tygře, že jo?
0: Ano, ano, ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
1: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten plíšek vypadá strašně malinký, jo. Mm-hmm. Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
0: Ano, ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: Ano.
1: Dej tam fotku s valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
0: No,
1: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
0: no,
1: a bude to jak to... bez kartovačce.
0: Ano, ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to jasně bude sebe kvalitnější, a je to pro ní zábava. Čím míň to rozkrabává, tak tím míň musí pániček taky uklízet, že jo. To vem, to koupíš jednou za čas, a když jasně to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy, a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
1: Počkej, miluje, samozřejmě. Ta se tam schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
1: Aby to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže...
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý, a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, uh-huh, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou na vině politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
0: Uh-huh.
1: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. Uh-huh. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
1: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to... jo.

0: A že to neřešíte?
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu. Už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený. Tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak. Takže je to takový kočičí perpetu mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo, tak určitě bych za

0: 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pózička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Pojď do.
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmlouvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. Se v dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou, přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš k sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci,
1: To jsem si myslel.
0: takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať jo, vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál do
1: Tak a
0: budoucna.
1: to mě zajímá. Já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako Zítra ti někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, tohle, tohle. A řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekne si, tak a teď si udělám radost, kam tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti psát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízku z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice.

První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty,

kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nad standard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže no. Vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže no. Těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách a viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi.

televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet, internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného,
1: jo.
0: Mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej. Malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme se vymýšleli.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné. To.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to jsme se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to Jasně. bude sebe kvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí paníček taky uklízet. Že to vem, to koupíš jednou za čas. A když Jasně. to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
0: Kočka ji miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na to